0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Přijdete a chcete podporu? Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
3: Máte snad něco lepšího?
2: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
3: Jo.
2: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
3: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
2: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
3: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

0: Radio FM Plus. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

0: for another.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz. Porsche
3: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
1: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
0: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
2: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
1: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
2: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
3: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 tisíc a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Plán zastřešení hradu Radyně získal konkrétní obrysy. Starý Plzenec už má komplexní studii, jejímž hlavním cílem je zejména ochrana autentické části zříceniny, omezení zatékání dešťové vody a zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků této oblíbené památky. Novinkou by měla být skleněná a z části pochozí střecha hradního paláce. A jak vypadá předpověď na úterý? Taky dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přeháňkami a objeví se i bouřky. Na teploměrek naměříme mezi 19 a 23 stupni.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
12: A tak si dáme hnedka rozcvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat a cvičit. Dobré ráno.
13: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
14: Snídaně šampionů.
12: Je to tak, 6:03 vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
15: Hezký úterý.
12: Jak se ahoj. To, jak se tomu říkalo, to rozpažování tohle?
16: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, teda také ráno.
12: Takže by ti praskl triko, jo, nebo co? Mm. Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma. Můžeme si procvičit zpěv.
15: No tak jo, tak
12: to by šlo. A Paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno.

0: Naše hrdinové Alesso a Toulou, Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japato.
1: Japato. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku. A je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelska ty nekončí. A dřív to tak nebylo. Dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítat lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, jo, tak to se bavíme úplně v jiných
0: číslech. To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, jo, co ty, Davide?
2: Já možná ještě za míň.
0: Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. Mm. To jsou třeba neurolo vzroste, jo. Si to představ, jo, najednou žádný lajky.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
0: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak
0: to by bylo ještě lepší. Ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých časů, takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
0: dneska.
1: Jo?
0: No tak my to probereme s váma zítra, uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut, dneska ráno.

0: za 100 let. 2126. Za 100 let. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, chvíli po čtvrt na sedm. Včera se přes Moravu přehnalo Bow Echo.
1: Bow co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Takhle, já jsem teda ještě z té doby, kdy dřív prostě přišel slejvák, nebo trakaře, nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovní. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Echo a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Hmm. Není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Echo. Takže no, co je Bow Echo?
0: Bow Echo, ale tak já jsem se ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet, David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude okay, asi
1: takže
0: ono.
1: Takže na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošem a říká, ty jo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a, hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Echo. Jo, ale přepojí toho panáka a to super celá, ty jo, to. Nevím, no.
1: Myslím si,
0: že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Porsche. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň? Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
5: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
5: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: kosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Jindra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje...

0: by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
1: Nikdy, anebo navždy.
0: No, tak vidíš.
2: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
4: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Karlovarsku. Nehoda se stala u Bochova, kde havarovalo nákladní vozidlo. Místo je s opatrností průjezdné, ale jen jedním pruhem.
12: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
13: Hit Radio FM+.

0: Tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide? Ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Haakon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázel její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: Jo, možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: no
0: tady?
2: Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: No dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: vaše cesta právě teď vede kamkoliv. Jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň, když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako, teď já tady jezdím 20 let, ať si hrajou jinde.
2: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí drifteři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vstekala vždycky, po 10:00 začnou.
2: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
3: Souhlas.
2: No, přesně, hele, tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
3: To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026.
2: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
2: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, tyhle, oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotovej ráj na zemi, hele, tam musí být takovej klid,
1: to prostě. Musí být pecka.
2: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli taky i na rehab a přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nové dopravní omezení čeká na jižním Plzeňsku. Dávejte si velký pozor na příjezdovce do obce Skočice směrem od Přeštic. Vinou stavebních prací je tam silnice úplně neprůjezdná.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: taneční muziky takhle po ránu. Inna Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těchto roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OFku, jo?
0: No funguje jim to. Funguje jim to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No. Tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase představ ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo? Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám co nabídnout.
2: Já taky jo? Ne, tak asi Jasmin je to na tobě.
0: Je to spíš ostuda, Jasmin, tak asi bys to musela táhnout, no.
1: No, tak jo.
0: Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově spíště, ale ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
3: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly beze změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázel je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V Dobřanech na jižním Plzeňsku myslí i na čtyřnohé mazlíčky. Na sídlišti Pančava pro ně teď nově nechali nainstalovat speciální psí pisoár. Je v oblíbené lokalitě, kam své mazlíčky chodí denně venčit desítky lidí. Pokud se tento zkušební psí pisoár osvědčí, pořídí město Dobřany další. No a podíváme se taky na to, co nám na úterý slibuje předpověď. Na západě Čech by mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Teploty se odpoledne dostanou mezi 19 a 23 stupňů. Objevit se mají i bouřky, které můžou být i velmi silné.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Vám stále přejeme hezké ráno.
14: A krásný úterý, krásný.
13: Dáme si lekcičku skloňování.
14: Já jsem
13: tady
14: totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
13: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct zkrásnej, krásný. Hezké ráno.
14: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To provedeme za chviličku.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle je fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtějí. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají a je nám líto to vyhodit. A možná to je příprava na budoucnost, že bychom se na tom měli oběsit, nebo já nevím, jo.
1: Nebo telefony možná.
2: Taky. Mě napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: A babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení. A to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, od někaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se z toho vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si slyšíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo?
1: Já tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možný vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, hustý, který samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Prťák, že?
0: Já jsem myslel spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio.

0: To je fajný vibe. Mohombi Bumpiraj. 7.14 posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom se to syslíme jako křečci. Tak jsem se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
1: Tak Jindra píše, dobré ráno, mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
0: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
1: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
0: My jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na raket, jo.
2: Jestli to není partnerka toho Luboše, který ale... ty vyhodil zase jíst.
0: Jo, že jste to napsali navzájem. No takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut.

0: hity. Hit Radio, Adel, chvíli po 7:45. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě, po 8-hodinovce nebo 12-hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika, no a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem, o tom bude rychlá pětka, hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kentek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
8: avokádo či mikádo,
7: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
8: šampiony nebo dresy pro šampiony,
7: rychlé občerstvení nebo

0: jen rychlé nabíjení.
1: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
0: Vaše centrum nákupů a zábavy.
1: Olympia Plzeň CZ.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
12: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
16: No jo, a zas to musím řešit já.
17: Tak příště domo.
18: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz se nám komplikuje na Karlovarsku. Dávejte si pozor za Kozlovem směrem na Bochov, kde došlo k nehodě nákladního auta. Silnice je tam teď úplně neprůjezdná.
20: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
21: Hit Radio FM+.

0: Minuta po půl osmé, dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je Snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update. Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal Zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já si myslím, že by se to mohlo zavést i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
2: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
2: No tak třeba jde pěkná blondýna, krásný tělo, 90-60.
0: Takže by si ještě dvě kila dal.
2: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000 korun.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
3: Ochucené nealko kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Super Hajnýka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Super Hajnýka, Following the Sun, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel. Mají tři nový příchutě. Černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo se o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré Ahoj. Ráno, zdravíme do Markvarce. Prosím tě, to je na mapě, kde není to u Pelhřimova někde tam náhodou?
3: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
3: Jo, jasný, nevadí.
0: No, jasně, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se nazývá samice od koně?
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, to jsme tak dlouho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
3: Kobila.
2: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
3: 4.
0: Jo.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
3: Pivo.
0: Ano.
2: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, Lucko, my musíme vzít někoho jiného.
2: Musíme
0: vzít někoho jiného. Tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
3: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
2: Ahoj,
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: dobré ráno.
0: Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to
2: to není rychlá pětka dneska.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj, Peťo, tak pojďme na čtvrtou otázku.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
5: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
2: Tak a pátá poslední otázka, kolik nových příchutí má kozel?
5: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
5: Dolních Byt.
0: Z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
5: Dolních Byty.
0: Příbramsko, no tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu a Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
2: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
5: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
5: Ahoj.
4: Jestli bychom to neměli udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hit Rádio FM+.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hit Rádiu. Vajamos compañeros. My se tady dohadujeme, co to Vajamos compañeros znamená. Basta. Já jsem se to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako vamos, compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme,
1: let's go. Go,
0: pojďme, my pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu. Protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvé už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli. Což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když jsi řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Jednou jsem slíbil. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeí a do galerii.
3: Do muzeu,
0: no, tam jdi. Lipo a Krištof, prosím tě, Lipo. Tak vypínám mikrofon tady, tak to mi taky vypíná mikrofon. Tak. Jednou jsem slíbil, za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
8: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
9: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
10: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
11: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
15: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
16: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká na řidiče v Karlových Varech. Pracuje se v Ondřejské ulici. A pozor taky v Plzni na Rokycánské, kde je směrem do centra zúžená vozovka.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pamě.

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno. Představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým. Nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních věcí.
2: To můžeš udělat i tady.
0: Co děláš, má ve vztahu.
1: No ne, hele, mě by to bylo asi... Fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo. Já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč?
0: To?
1: No, jasně, no.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili, abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800-937-937, jestli to je fér nebo nefér, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fér vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zrovna vyčí, že se dovolám.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko,
1: ahoj,
0: dobré ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
3: Pustila.
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, že jo?
3: Ale je to o důvěře.
1: No, přesně.
0: No, jasně. A tak možná ty bys opustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, já si půjdu s kamuškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky s svým bývalým.
1: No co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
3: Ano, ano, no. Přes, je to o důvěře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš, za bývalýma nebo do práce?
3: Chceš to fakt vědět?
0: No počkej, ať to je slušný, ať to je slušný, tak já to zeslabím, kam jdeš?
3: Ne, slušný to naprosto bude a já jedu do Hradce Králové pro lístky na fotbal, protože můj syn a můj bývalý chtějí příští týden jít na fotbal Hradec proti, nevím, Řecku tam hraje nebo
2: co. Panathinaikos.
3: No, tak jsme si říkali, prosím tě, mohla bys nám pro ty lístky zajet, my nemáme čas.
1: Ježíš, tak to je skvělý. Tak ty se s nám úplně krásně hodila do tohohle toho tématu, to je neskutečný.
2: Kruh se uzavřel.
0: Geniální. Děkujeme.
3: Takže taky zdravím. Platí je.
0: Tak Lenka je na cestě, slyšeli jste to, tak my děkujeme za příspěvek, takhle to má vypadat. Lenko, tak šťastnou cestu, hezký ráno, hezký úterý a zase někdy ozvi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Do 8. Cyril Stamlinin na Hit Radio, tak hezký den. I love it.

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některé ho nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Plán zastřešení hradu Radyně získal konkrétní obrysy. Starý Plzenec už má komplexní studii, jejímž hlavním cílem je zejména ochrana autentické části zříceniny, omezení zatékání dešťové vody a zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků této oblíbené památky. Novinkou by měla být skleněná a z části pochozí střecha hradního paláce. A jak vypadá předpověď na úterý? Taky dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s deštěm nebo přeháňkami a objeví se i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 19 a 23 stupni.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: A s Davidem a tento celý ustal.
16: Snídaně šampionů.
15: Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
17: Tak třeba měsíc.
15: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel maska nebo placka. Takže jenom takové zákulisní info, tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika, ale Farben a Ilra, hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Třeba vám krásný ráno, ale Farben Ilira v 8.06.
1: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu. Ne kvůli špatnému signálu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. To se teďka děje. Existuje aplikace Carrier Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba. Takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
0: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu ano. To správně. No tak některý zásilkový společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis. Jako, jo. Dobře, takže pojďme zpátky teda k věci. Takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je Carrier Pitch, holuba.
1: Carrier Pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte. Hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
2: Ale ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit.
1: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
0: Ale to je dobrý, já si úplně představuju, samozřejmě hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve dvě ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdybych by to došlo a by to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalýmu, ne? Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
2: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
0: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
1: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
0: A takže může to být třeba mailová komunikace, protože já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, což se dost jako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi nebo partnerovi bývalýmu ve dvě ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
1: Číslo k nám.
0: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno.

0: každý ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma. Činasky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Career Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za 6. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: To je prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou. No a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se z angíny nikdy nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si spletl telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jsi z toho vymluvil, tyjo?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím,
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to by mě zajímalo.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím,
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to by mě zajímalo.
2: No co třeba?
0: Co tě omylem posílají takhle

0: Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl. Dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí. Takže to poslala chlapovi, to píše Daniela. Tak my vám děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Nebyly to žádný velký fopáčka vlastně.
0: No, docela v klidu. Vlastně tohle tady se dá říct přísloví dvakrát měř a jednou řeš, takže opravdu si promyslet to, co chceme komu poslat. My taky, co tady řekneme, tak už nejde vzít zpátky.
1: Bohužel.
0: A bohužel. A říkám si, že občas by se taková funkce hodila, no. Kolikrát ráno? Tak třikrát. Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita, další songy pro vás, 8 hodin, 18 minut a my vám zítra rádi a přejeme fantastické úterní ráno.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky, Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Isolvest.
4: Tak zavolejte ještě dnes.
2: Isol.vest.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pa.

0: Pepo.
1: Nemusím.
0: Musíš už jít.
1: Nemusím. Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
12: Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pozor na nehodu na Karlovarsku. Stala se za Kozlovem ve směru na Bochov, kde havarovalo nákladní auto. Silnice je teď neprůjezdná a jezdí se proto objížďkou.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Mm-hmm. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, že si napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne,
0: Z,
3: vaše i tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Naše generace. Ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, tě

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter, Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. V 8.52 přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří se budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozený od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23,59 a teďka ten otec říká, ještě vydrž, ještě chvíli ne a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: prosince. Mámo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Dvojčičku, porodník. Hele, za 5 je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast Snídaně šampionů, tohle dejte na Spotify, nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Po deváté si užijte další muziku Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 3 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásné úterý. Nehodu 2 aut máme hlášenou mezi obcemi Bezvěrov a Toužim, tak tady jeďte opatrně. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek. Rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
12: 9 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky. Místy je provázel prudký vítr, krupobytí i přívalové deště. Hasiči měli v souvislosti s tím přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice a železniční tratě. Několik tisíc domácností, hlavně ve východních Čechách a na Vysočině, bylo bez proudu. Sehnat dětského lékaře v Chebu? Aktuálně žádný problém. Přímo v chebské nemocnici totiž začala fungovat pediatrická ordinace. Tady je ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
13: Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost jsme vlastně již v loňském roce převzali po paní doktorce, která končila svoji péči ve městě v Písečné ulici a už od toho loňského roku ji provozujeme. Převzali jsme přibližně 900 dětí rovnou do péče. V tuto chvíli registrujeme ještě nové pacienty.
12: Doplním, že pediatrie je v budově, kde kdysi bývala nemocniční lékárna. Organizace Člověk v tísni loni podpořila 2 miliony 400 tisíc lidí. Největší část příjemců pomoci byla v Africe, na kterou připadala více než třetina. Afrika nadále čelila rozsáhlým humanitárním potřebám vyvolaným občanskými válkami a také klimatickými katastrofami. Deblová světová jednička Kateřina Siňaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem zařadili do kvalifikace, která se bude hrát v New Yorku příští týden v pondělí. Samotný turnaj v mixu pak 25. a 26. srpna.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Dneska nás čeká docela zima, v maximech 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 14 až 16. Bude oblačno nebo zataženo, ale na žádný velký déšť to dneska nevypadá. Spíš jen na nějaké lokální přehánky.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Úterní dopoledne je tady, já jsem Bára Škrybová a budeme spolu 3 hodinky. Za chvíli mrknem na vaše bizarní zážitky z MHD, tak už si je připravujte.

Ed Sheeran, Shape of You, s vámi Hit Radio FM Plus, přesný čas 9 hodin a 12 minut k tomu. Já jsem dneska jela do rádia tramvají a zase jsem si připomněla, že MHDčko je někdy fakt takový malý divadlo. Tenhle třeba spí, tenhle se usmívá, protože myslí na něco hezkýho, ten další dobíhá, někdo píše třeba, někdo si čte knížku a tak dále a tak dále. Mě třeba baví strašně koukat na ty lidi a říkat si, nad čím asi přemýšlí a dávat si v hlavě dohromady nějaký scénář. Vždycky si fakt jako připadám v nějakém hudebním klipu. Úplně mi hraje v hlavě nějaká muzika, je to zajímavý. No a třeba dneska měl jeden pán telefon úplně jako nahlasitě a řešil s někým docela pikantní věci. Trošku se jako hádali a my jsme to samozřejmě slyšeli úplně všichni v tom vagónu. A teď ty pohledy, že jo? Jak jako nechcete úplně poslouchat, ale stejně vás to trošku zajímá. A takhle to tam měli úplně všichni. Nakonec jsme koukali po sobě a tak jako potutelně jsme se usmívali, cože to tam jako řeší. Nebudu říkat teda, co pan řešil, ale řekněme, že nás pozval v podstatě až jako k sobě do kuchyně. A v tu chvíli si říkám, to je zase téma do rádia. Máte nějaký pikantní nebo třeba bizarní zážitek z MHDčka? Někdo si k vám třeba přised, nebo dělal návrhy, slyšeli jste třeba nějaký zvláštní rozhovor, byli jste prostě svědkem něčeho, co mi chcete dát vědět. Dejte mi to vědět. 720 870 237, to je náš WhatsApp a tohle je Benson Boone, Beautiful Things.

0: Britney Spears, Criminal 924, Hit Radio FM Plus s vámi. Já jsem se vás ptala před chvilkou na vaše neobvyklé až třeba bizarní zážitky z MHDčka, protože jsem dneska zažila při cestě tramvají velmi intimní hovor a tak mě zajímalo, co jste kdy zažili vy. Monika mi napsala na WhatsApp: ahoj Báro, tohle jsou fakt šílenosti, musím říct. Jednou jsem v autobusu slyšela ženskou, jak telefonuje a říká: já už mu nevěřím, protože jsem mu našla v autě cizí podprsenku. Všichni jsme najednou koukali z okna, aby to nebylo trapný. No, Moni, dobrý. Sofi, ke mně si v tramvaji jednou přisedl pán a po asi 5 minutách mi řekl, že mám krásné oči a jestli nechci vystoupit s ním. Řekla jsem, že ne. On řekl ok a vystoupil sám. Možná, Sofi, co? Ale možná si promarnila životní šanci. Ne, ale určitě samozřejmě dobře, že si nikam nešla. Fanda, já miluju lidi, co si myslí, že když šeptají, nikdo je neslyší. Jednou dvě holky celou cestu řešily, která kolegyně v práci spí se šéfem. Všichni jsme to věděli dřív než jejich kolegové. Ty bláho. A teď si představ, že tou tramvají by opravdu jako ty kolegové jeli, jo. To jsou věci, které se opravdu jako v tramvaji neřeší a už vůbec ne teda nahlas. Já vám moc děkuji, že mi píšete, jestli vás ještě něco napadá, klidně pište 728 770 237, to je náš WhatsApp, je vám stále otevřen a za chvilku Juanes, La Camisanera a taky Bibi Rexa.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
1: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
2: Nápady, tipy, inspirace. Šumava žije! Šumava žije. CZ.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
11: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Vivrexa, Faithless, New Religion, Hit Radio FM Plus s vámi. Přesný čas je 9 hodin 35 minut. My jsme tady spolu zabrousili na zážitky z MHD, vy mi píšete vaše bizarní. A mám tady ještě jeden vzkaz. Ahoj Báro, já třeba úplně nechápu lidi, co si pouští muziku z repráku. Už se mi to párkrát stalo a úplně to nemusím, když na celý vagon řve nějaká muzika. Ať si to dej do sluchátek, ne? Ivana, no jasně Ivanko. Hele, anebo ještě jedna varianta, jo. Jediný, co můžou nahlas takhle z repráku přehrávat, tak to je samozřejmě naše Hit Radio FM+. A třeba srdcovky. Dneska po 12. Jirka Pelnář, například tohle. Sweet for my sweet, takže kopa dobré nálady, samozřejmě jako vždy v srdcovkách. No a potom tam bude náš krásný český, úžasný, dokonalý hudební klenot. Kdybyste nepoznal, prosím vás, tohle je Mňága až Dior, jo. A kdybyste nepoznali, to moje nejoblíbenější kapela. Milovaná Mňága až Dior. Tak tohle bude v srdcovkách, plus ještě další obrovský pecky, laďte po 12. Jirku Pelnáře. A teď tohle. Black Eyed Peas. Krásný den.

0: Jeleně a všude zdejší, s vámi Hit Radio FM Plus, je úterý dopoledne, přesný čas 9.42. Všude zdejší, no díky moc, že jsme spolu, protože když nás takhle ladíte všude možně, na cestách, v obchodech, v kanclech, v ordinacích a já nevím kde všude, tak my jsme taky všude zdejší a máme z toho opravdu obrovskou radost. Ale máme taky radost z toho, když nám posíláte vaše procházky na srdce Plzeňského kraje. Zrovna včera jste nás označili hned na dvou příspěvcích, takže bych toho teď využila a rovnou připomněla, že tohle máme fakt rádi. Radujeme se z toho, takže kdo vyrážíte na srdce Plzeňského kraje a je úplně jedno, jaké si z těch čtyř, které už tady máme, vyberete, určitě nás u toho označte. Díky moc. Blíží se desátá, já vám pošlu třeba Damiano David tady bude, anebo Pitbull.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou čtyři živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Shakirazu, to je tak hezká a veselá písnička. Dali jsme si na Hit Rádiu FM Plus přesně 3 minuty před 10. hodinou. Já jsem Bára Škrybová, přeju všem krásný úterý. Bára Purkartová už má připraveny nejnovější zprávy. My se mrkneme na počasí, ale než se na to vrhneme, tak se spolu mrkneme i na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se na západě Čech jezdí klidně a já pro vás teď vlastně vůbec nic nového nemám. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády uvedla, že už má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. V Plzni si dnes můžeme zabezpečit své jízdní kolo. Městská policie je bude zájemcům opět značkovat speciální syntetickou DNA proti krádeži. Strážníci budou lidem k dispozici na hrázi u velkého rybníku Bolevák nedaleko Pointu. Dorazit je možné mezi 14. a 17. hodinou. Do dobrovolnické činnosti se loni zapojila zhruba třetina dospělých, tedy podobně jako předloni. Celkový objem odvedené práce odpovídal asi 93 tisícům plných pracovních úvazků, což představuje hodnotu asi 35 miliard korun. Čeští basketbalisté si v pátek na přípravném turnaji v Hamburku zahrají i proti hvězdnému německému rozehrávači Denisi Schröderovi. Naši se utkají s Německem v pátečním semifinále. O den později pak budou hrát buď s Chorvatskem nebo Tureckem. Pro český výběr půjde o přípravu na utkání předkvalifikace mistrovství Evropy proti Belgii a Norsku.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Tak a dneska je to minimálně na mikinu, jsem chtěla říct, nebo na svetřík, nebo aspoň na dlouhý rukáv, teploty v maximech 17 až 20 stupňů Celsia, na horách jen kolem 14 stupňů. Bude oblačno až zataženo a čekáme přehánky.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Živé vysílání Hit Radio FM Plus pokračuje i po 10. hodině, když nezmáčknu špatně nějakou šavli. Pouštíme si Imagine Dragons Thunder, mějte krásný den.

Další skvělá a příjemná věc. Capital City Safe and Sound na Hit Radio FM+. Díky, že jste v dopoledne v úterý takhle s námi. A já mám teď velmi zajímavou zprávu. Jestli čekáte, že se bude něco rozdávat zadarmo, tak bude. Opravdu jo. Už od 6. září startuje akce. Každou první neděli v měsíci do muzeí a galerií zadáčo. Úplně zadáčo, to je co. Kdo jste nikdy nebyl na takovém místě, tak teď už se nemůžete vymlouvat na to, že je to moc drahý. Prostě se budete vzdělávat a tečka. Ne, ale opravdu je to fajn. Když je to zadarmo, tak jako půjdeme, i kdyby nás to opravdu nezajímalo, že jo. A vůbec, teď mě napadá dotaz na vás, jo. Využili jste někdy nějakou akci, anebo pořídili jste si někdo něco jenom kvůli tomu, že to bylo zadáčo, aniž byste to třeba potřebovali, anebo byste na to dřív pomysleli, něco takový jako, je Máňo, hele, tohle maj, no to neber, to nepotřebujem, no ale je to zadarmo, aha, tak to ber, vem aspoň 4, jo, známe to všichni, najednou to strašně potřebujete, protože je to zadarmo. Dejte mi vědět, co to bylo u vás, jestli to teda něco bylo, zajímá mě to. Náš WhatsApp 720 870 237, Nelly Furtado, All Good Things. Mějte hezký úterý a díky, že jste zítra Rádio FM+.

0: Like it, nádech, 10 hodin 21 minut. Já jsem se vás ptala, co jste si kdy pořídili, aniž byste to potřebovali, ale jenom protože to bylo zadarmo, tak jste si to vzali. A na WhatsApp 720 870 237 mi napsal Dan. Ahoj Báro, já třeba vůbec nemusím sýry, ale v jednom obchoďáku, ještě v devadesátkách, byly ochutnávky sýrů, samozřejmě zadarmo, a tak jsem se nacpal. Sýry pořád nemám rád, dokonce mám podezření, že jsem alergický na laktózu, protože mi bylo strašně špatně, ale bylo to zadarmo. A jak se říká, má se boží dárek zkazit? To ať se radši bříško roztáhne. Čau Dan. Dan, tyjo, pecka, děkuju moc. Ale tohle si teda jako taky pamatuju, musím říct. Ochutnávky, ty jsou pořád, to je jasný. Ale v těch devadesátkách, v Plzni, na Borech, když byl poprvé otevřený Carrefour ještě tehdy, tak tam byly oříšky volně, že si je jako opravdu můžeš nabrat. A pro nás všechny to byla tehdy novinka, protože všechno vždycky bylo jako buď za pultem, anebo zabalený. A normálně byla sranda pozorovat ty lidi kolem, jak tam stojí u těch košíků a chroupou. Všichni měli plný pusy, opravdu všem ty pusy jeli. Pak ty oříšky zavřeli, ale chvilku to zkusili, no, nevyšlo. Díky, že si úterní dopoledne užíváte s námi z Hit Rádiem FM+. Za chvíli Disturbed a Kelly Clarkson. Krásné dopoledne všem. Přeje Bára Škrybová.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil.

0: naplních vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
3: avokádo či mikádo,
2: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
3: šampiony nebo dresy pro šampiony,
2: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupů a zábavy.
3: Olympiaplzeň.cz.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
4: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
11: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Rádia.

Kelly Clarkson Stronger na Hit Radio FM Plus a ještě tam dodatek What Doesn't Kill You, takže česky to můžeme říct, co tě nezabije, to tě posílí a jsi prostě pak silnější. Takže Kelly Clarkson, ta se toho nebojí, oni vůbec teda ti muzikanti se toho velmi často nebojí, zvlášť třeba ve chvílích, kdy volí kontroverzní témata. Experti na tohle, tak to byla kapela Army of Lovers. V roce 91 si vzali na paškál náboženskou tématiku a to přímo u křižování Ježíše. A je to celkem jako odvážný, jak ten text, tak ten klip. Jedná se o náboženskou tématiku, je tam i sexualita a vlastně jako si z celého toho ukřižování Ježíše dělají úplně prach s prostou srandu. Ale i přesto, že svět je obecně celkem pobožný, tak i přesto se z té písničky stal obrovský světový hit. Ale tak zase jako není se čemu divit, jo. Protože co je zvláštní, to jede. A co má rytmus, to taky jede. A po krásných 35 letech to jede teď i u nás na Hit Radio FM+. Army of Lovers, Crucified.

0: Michal Šulte, Rehab Waterfall na Hitrádiu FM Plus je úplně přesně 10.40 na vteřinu, tak si jdeme říct nějakou pozvánku. Kam vyrazit? Extraligový hokej bude poprvé v Klatovech, a to už tento čtvrtek, to znamená pozítří 20. srpna od 5 odpoledne se tam utkají HC Škoda Plzeň a HC Energie Karlovy Vary. Vstupenky stojí rovnou 100, jsou v předprodeji a celý výtěžek podpoří mladé hokejisty HC Klatovy. Kapacita stadionu je omezená, tak si je radši ty lístky radši zajistěte v předprodeji a více najdete na webu Hitrádia FM+. A pojďme si i připomenout, že stále probíhají tradiční letní plzeňské filmové večery a stále můžete chodit sledovat filmové snímky i pohádky a rodinné filmy na netradiční místa po Plzni. Více informací najdete na www.festivalfinale.cz, tam najdete jak konkrétní místa promítání, tak samozřejmě i snímky, které jsou pro vás ještě připravené, no a taky si tam můžete koupit velmi pohodlně lístky. Jinak se ty lístky dají klidně i hodinu před začátkem promítání pořídit. Z toho nejbližšího programu můžete využít hned zítra film 6 gramů, a to v pivovaru Burgmistr, je od 8:30 večer, a pak ještě ve čtvrtek v 19 hodin v Selském dvoře u Matoušů, tak tam bude pro vás jak vycvičit draka. Tak si to užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nířany. www.sudasrot.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
2: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
3: Máte snad něco lepšího?
2: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
3: Jo.
2: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
3: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
2: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
3: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
6: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Krásný úterní dopoledne, přeje Bára Škrybová, jste z Hit Rádia FM Plus, Sigal, Paloma Faith, Lullaby, to nám dohrálo teď. Bára Purkartová připravena se zprávami, já už mám připravený počasí a i dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou aut se stala v ulici Koperníkova v Plzni a nehoda dvou aut je v Plzni i ve Hřbitovní ulici. Tak opatrně, šťastnou cestu a pokud budete mít z vašich cest i nějaké dopravní info vy, tak nám ho dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit
2: Radio. Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
7: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
6: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
7: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
6: To je Audi Q7 Perfection.
7: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: Máme 11 hodin, pěkné dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Zemědělci se dočkají pomoci kvůli dopadům sucha. Mají nižší výnosy a chybí jim krmivo. Od rezortu zemědělství proto obdrží mimořádné podpory a úlevy ve výši skoro 4 miliard korun. Podporu farmáři dostanou během prvního pololetí příštího roku. Lék na rakovinu tamoxifen stále v některých lékárnách chybí. Podle novinek.cz ho na pultech nemají nejen menší regionální provozovny, ale ani některé lékárny v krajských městech. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv přitom aktuální zásoby přesahují 10 000 balení. Doslova před očima se mění plzeňská křižovatka u Darebáka. Cílem je, aby místo bylo přehledné a hlavně bezpečnější. Proto tam město nechá vybudovat nové semafory, které budou zohledňovat průjezd vozidel MHD. U křižovatky přibydou také nové přechody pro chodce a poblíž vznikne i nová cyklostezka. Česko se ve sběru elektroodpadu drží mezi evropskou špičkou. Nejčastěji lidé odevzdávají velké spotřebiče, jako jsou pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech změnily, řekne mluvčí rezortu životního prostředí Jana Schillerová.
12: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
11: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 připadalo v průměru 18 kilogramů sebraného elektroodpadu.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Tak dneska se úplně neohřejeme, protože sluníčko se nám schovalo za mraky a bude tam po celý den, takže teploty čekejte v maximech jen někde mezi 17 a 20 stupni Celsia. Je to opravdu propad, skoro o 20 stupňů dolů, neuvěřitelný. A na horách budeme někde kolem 14 stupňů Celsia.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Poslední úterní dopolední hodinka už se na nás třese a třese se i Sia se songem Cheap Thrills. Bára Škrybová přeje parádní úterý.

úterý dopoledne na Hit Radio FM Plus dohrál Pokáč. Solitér se jmenuje tahle písnička. Máme 18. srpna, před námi ještě 14 dní prázdnin, dobře, tak necelých, ale to nám nevadí. Pro nás tady v rádiu je stěžejní, že máme ještě dva pátky. A v oba dva ty pátky se ještě bude hrát dokonalá desítka. V té se hraje o tankartu Easy do čerpacích stanic Orlen v hodnotě 10 000 korun. To znamená na palivo i na něco dobrýho k jídlu ve Stop Cafe. Hraje se u Jirky Plnáře a to tady v čase 12 až 15. A je to vlastně úplně jednoduchý, jo. Jirka vás vyzve, abyste k němu volali. Neváhejte, určitě volejte. A až se vám to povede, tak vám Jirka položí jednoduché otázky. Těch otázek bude 10 a vy za každou správně zodpovězenou dostanete 1000 korun. Takže jednoduchý počty. Když odpovíte správně na každou z těch 10 otázek, tak vyhráváte 10 000 korun. Jo? Tak to určitě zkuste, protože třeba i kdyby se vám povedla 1, 2, 3, to je jedno, jako dvojka, trojka, to se vždycky na to palivo hodí, tak to opravdu zkuste, hraje se ještě dva ty pátky.

0: Martin Garrix a Bon, No Sleep. No my taky nespíme, i když teda to počasí je takový, nevím jak to máte, já bych si možná opravdu nejradši lehla, jenom si tak jako zdřímla, ale nejde to, většina z nás je v práci anebo máme nějaký povinnosti. Kdo si můžete lehnout, tak vám teda gratuluju. Každopádně drtivá většina z nás opravdu ne, takže to musíme vzít tady s tím playlistem opravdu od podlahy, aby nás ta muzika nastartovala. Takže na poslední minuty úterního dopoledne vám pošlu za chvilku Nickelback, Gotta Be Somebody a Dua Lipa Houdini tady budou. No já si myslím, že to vstaneme a bude nám takhle v úterý dopoledne dobře a budeme plní energie. Tak mějte krásný dopo a díky, že jste z Hitradia FM+.
1: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
3: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda.

0: voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčka příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty, nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Dua Lipa, Houdini, Hit Radio FM Plus s vámi. Já mám tady pro vás téma, vlastně nevím, jako na co to našroubovat, tak nebudu dělat žádný oslý můstek a řeknu vám to rovno. Mě to prostě jenom zaujalo, jo. Kdybyste chtěli cestovat na měsíc, tak já tady mám údaj, jak dlouho by asi trvala cesta podle toho, jaký dopravní prostředek byste si zvolili. Takže začínáme úplně bez dopravního prostředku. Kdybyste chtěli na měsíc pěšky, což teda nevím jak, ale dobře, pěšky, tak by vám to trvalo 9 let. Nepřetržité chůze. Kdybyste chtěli autem rychlostí 100 km za hodinu, tak pojedete opět nepřetržitou jízdu 5,3 měsíce. Kdybyste zvolili normální dopravní letadlo, třeba nějaký Boeing, tak poletíte 18 dní, no a raketou 3 dny a to rychlostí 1,3 sekundy, je to rychlost světla, takhle to tady píšou, jo. Takže jenom tak, jako kdybyste náhodou jako chtěli vyrazit na měsíc, tak pěšky nechoďte, to byste šli 9 let, autem to taky není ideál, no prostě zvolte tu raketu, no. Oni ti inženýři v NASA věděli, co zvolit. Tam to trvá 3 dny. Takže tak, až pojedete na měsíc, určitě volte raketu. Miraj, malinovej sirup.

0: A my se jdeme spolu loučit takovýmhle krásným a nefalšovaným letním songem. Sigma, Nobody to Love na Hit Radio FM+, přesně v 11 hodin a 41 minut. To je čas, kdy já právě tady ze studia zvedám kotvy, uvolňuji vysílání Jirkovi Plnářovi, ten má po 12. zase srdcovky, opět klasický počet 5, už jich má předem vymyšlených, připravených pro vás a vy si tu jednu můžete taky přát. Je tam na přání pro vás, napište si klidně už o ní, on tam něco vybere. A já než úplně zmizím, tak tady nechám Dašu, budou tady Naughty Boy a Sam Smith, budou zpívat La La La, Huba Stank, no a je to prostě hezký. Tak buďte s náma i nadále, já se na vás těším zase zítra v čase 9 až 12, ahoj, Bára Škrybu odchází.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Isolvest.
6: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol-vest.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Existuje aplikace Career Page, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba.
18: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo, chápu ano. To správně. No tak některý zásilkový společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis, jako jo.
15: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád ještě vás může krátce zdržet nehoda v Plzni. Stala se v Koperníkově ulici u křižovatky z Plachého, kde se srazily dva osobáky. S opatrností projedete. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
7: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom dvě, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
6: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Zanedbaná zelená plocha v Plzni na Vinicích našla nové využití. Jde o část lokality na Chmelnicích, kde vznikl nový prostor pro sport, rekreaci a trávení volného času. Poblíž autobusové zastávky Brněnská a fotbalového hřiště té je Košůtka je nové disk golfové hřiště. Přístupné je pro veřejnost denně a zdarma.
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
8: Podle předpovědi u nás na západě Čech dál bude hlavně oblačno. Počítat musíme s přeháňkami nebo deštěm. Teploty dnes vystoupají mezi 19 a 23 stupňů.

Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých devadesátek, konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa Centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je, rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: Dnešní srdcovka z pěti, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777, která mě teda docela jako vystřelila z kalhot, jak se říká. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde, 777-937-777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drb z 90, který můžete poslat takhle do éteru. Dejte vědět, my si dáme nádherný hit. Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňáky až Ďorb na Hit Rádiu. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a píše, hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem. Byl to masakr. Dobrá. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super, rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zapršelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo? Je to strašně. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninové letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohohle počasí si dát srdcovku z Hříšňáku.

0: Tak se přiznejte, máte malou slzičku na husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom hříšní tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Hit Rádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, a to jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: Rok 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, tedy na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na velikosti? Záleží.

0: je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
0: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
0: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: ale taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Péťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje. Události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli. Co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo? Nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemném stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No a tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec ty to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto. A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám rýži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Radio nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
6: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
7: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských Indiánů a Viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To už taky co nevidět bude 10 let od vydání. Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, zůstávejte dál opatrní na Karlovarsku. Jak od nás víte, k vážné nehodě došlo za Kozlovem směrem na Bochov, kde dnes havaroval kamion. Dávejte si tam pozor. Další info z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
14: V Dobřanech se žije dobře.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
18: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
17: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kg sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Cesta s toužimi do Prachomet na Karlovarsku bude pohodlnější. Silnice ve zmíněném asi kilometrovém úseku totiž projde rekonstrukcí. Práce by měly začít během října a vyjdou na skoro 80 milionů. Půjde o náročnou stavbu, jejíž součástí bude i výstavba mostu a rekonstrukce dalšího z mostu přes řeku Střelu.
19: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
20: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Na západě Čech budeme mít dál většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit mají přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 19 a 23 stupni.
21: Hit Radio.
22: Jirka Pelnář.
23: Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio, venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáří štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska rozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
17: Jseš úžasný.
0: No, ti to budu věřit.
22: Hit Radio FM+.

Damiano David na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědilo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nechtem? Normálně do tohohle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungují. Všechny možný i babský rady, babský tipy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet, no tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, že to svidí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka, to vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia a je, jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět a už se to jako nevrací, už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

0: Last Goodnight, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada. Ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě. Zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celá jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku. Miraj, Summer Love, tady u nás na Hit Radio. Za chviličku.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
4: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
3: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
5: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
4: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
5: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
6: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
18: avokádo či mikádo,
17: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
18: šampiony nebo dresy pro šampiony,
17: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení.
18: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
17: Vaše centrum nákupů a zábavy.
18: Olympia Plzeň.cz.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Hot and Cold na Hit Radio ve 13 hodin 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někdy letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako stripterka nebo stripter, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo. Tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíše jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly stripterky z jednoho pražského nočního podniku a... je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky a prostě se pro mě vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou já bych chtěl vidět, tu bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem, že doma by mi to neprošlo. Tak pokud radši budete jezdit autem, připomínám, že v pátek pro vás budu mít na Hit Radio mezi 12 a 15 až 10 000 korun na pohonné hmoty. No a právě teď si dáme takový jako dobrý pocit, který asi zažili i cestující na palubě. It feels so good. Sonic na Hit Radio.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšilenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně si to, úplně si to jako představuju. By mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško, ještě napiš třeba zrovna tuhle zprávu, ještě rozebereme dneska po 14. hodině. Ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči. Dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, po případě ex. Těším se, po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
14: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, se zdržením dnes počítejte na hlavním tahu Klatovy Železná Ruda. Dopravní omezení tam čeká u Čachrova, kde se pohybují silničáři. Blokují pravý jízdní pruh. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo-elektro.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna, pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
14: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
13: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiš cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Větší města v Karlovarském kraji v posledních 4 letech hospodařila bez velkých problémů. Zatímco Cheb a Sokolov nepotřebovali podpořit své investice žádnými úvěry, Karlovy Vary už se zadlužit museli. Nicméně i Karlovy Vary jsou podle hodnocení daleko od kritického dluhového zatížení.
16: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
17: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
15: Podle předpovědi u nás na západě Čech dál bude hlavně oblačno. Počítat musíme s přehánkami nebo deštěm. Teploty dnes vystoupají mezi 19 a 23 stupňů.
18: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet, tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, ať současný nebo ex, v opilosti. 777-937-777, to je WhatsApp Hit Radio a můžete psát zprávy, posílat hlasovky, dáme jeden hit a pak dáme první příběhy.

0: kolem světa. Ta docela utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti. Jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavý, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, no, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšilenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem 3 kafe a jenom z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychovarnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala jsem mu ji do krabice, vyhodila ze 4. patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětný zrcátko, takže jsem platila 2 500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako co jiný, ale jako klobouk dolů, udělat 3 kafe, počkat na ně, až to teda dokončí vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdej, jsem na tebe, Market, pyšnej, že si ho nevyprovodila, ještě nože mezi žebra teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být s tím, že ho prostě ona nevzrušovala, tak jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná. Tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů, jo, a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy. OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policejní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůle. Pište dál 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci, kdy udělali v opilosti. Na WhatsApp Rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době, tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatý přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zvracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bot, protože jsem mi měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Radio. Pište dál 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu tu nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Radio.

John Martin a Swedish House Mafia na Hit Radio. 14 hodin 25 minut, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžké vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením a on nadšeně česky křičel: já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, popřípadě ex,

0: na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz. West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
3: Isolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
1: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
1: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol-vest.cz.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
7: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a skvělý hit, který ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékový hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hit Radio vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web hitradio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: Kamelinen na Hit Rádiu ve 3:15 do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete, můžete sledovat sociální sítě Hit Rádia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti, tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hit Rádia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Pelnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hit Rádia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás, tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hit Rádiu. Zase naslyšenou. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, bacha na D5, směr Praha se bouralo, 43. kilometr hlásí nehodu a taky kolony kvůli vyprošťování. Opatrně je na Chebsku, trasa Františkovy Lázně a Zlob, zhruba na půli cesty skončilo osobní auto mimo vozovku, tady se taky vyprošťuje. Na příjezdu do Varů čekejte taky problém, a to ve směru od Prahy, osobní auto tady narazilo do svodidel, a přidám k tomu ještě Plzeň, ulice u Prazdroje, tady se taky bouralo, i tady se šetří. Vaše další info, tak to posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
2: Porsche Plzeň.
5: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
6: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
5: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
6: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
5: To je Audi Q7 Perfection.
6: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Klatovy mají nové chráněné bydlení s celkem 5 byty, komunitním prostorem a zázemím pro pečovatelky. Vyšlo na více než 30 milionů korun a postavit se povedlo i díky dotaci Evropské unie. Tato služba ve městě dosud chyběla a lidé za ní museli do jiných měst, například do Plzně nebo do Přeštic. Do měsíce v Plzni začne stavba nové víceúčelové haly za skoro 500 000 000 korun. Stát bude vedle kampusu Západočeské univerzity na Borech. Víc primátor Roman Zarzický.
12: Je to hala pro 2500 lidí, to znamená, budeme tam moci pořádat minimálně ty velké turnaje, velké poháry, a to jak české, tak prostě kapacitně by to mělo stačit na ty velké vrcholové soutěže, nejenom futsalové, ale také házenkářské, volejbalové a jiné.
11: Hala vznikne u Fakulty aplikovaných věd a bude napojená i na dálnici D5. Zásoby krve se tenčí. Za kritickou hranici se dostal i Ústav hematologie v Praze, kterému aktuálně schází skupiny A a 0. Vyzval proto dárce, kteří mohou krev darovat, aby určitě dorazili. Nedostatek mají ale i další nemocnice napříč celým Českem. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. O bezplatné vstupy na hrady a zámky je velký zájem. Mimořádná akce na našich památkách proběhne 30. srpna a pak ještě 27. září. Bezplatné vstupenky je možné rezervovat na webových stránkách hradů a zámků. Třeba Karlštejn, Hluboká a nebo Lednice už mají plno na oba dva termíny.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Předpověď nám na středu pro západní Čechy slibuje oblačno nebo polojasno. Dorazit mají opět přehánky nebo slabý déšť. Teploty se zítra odpoledne dostanou mezi 22 až 26 stupňů Celsia. Teď už se ke mně přidávají i Kuba Rada a David Brabec.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherné odpoledne, hezký úterý, chviličku po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i ve Mstici ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
15: Start seriálové sezóny, uháčkovaný hrad Kašperk, a k tomu se mrkneme, co všechno je možné pěstovat na balkonech na sídlišti.
0: Coldplay, taky Miles Smith právě teď. Užívejte odpoledne s námi.

0: Tenhle hit od Coldplay, jako kdyby sám říkal, za chvilku padla, už se to blíží. Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, my vám přejem krásný úterý.
1: Seriálová sezona odstartovala. Kdo včera večer koukal na ulici?
0: Nemám televizi, sorry.
1: No dobře, počkej, ale někdy si ulici viděl.
0: Čověče, když to někdy začínalo, podle mě třeba jsem viděl úplný začátek ulice, třeba díl 1086.
1: No, buď v klidu, od té doby se nic zásadního nestalo. Jo, jako, to je na těch seriálech jako kouzelný. Vynecháš 5 let a ono, jako vůbec o nic nepřijdeš. Ale já bych se chtěl...
0: Jak dlouho běží ulice jenom?
1: 10 let určitě. Možná i díl. Mm-hmm. Možná i 15.
0: Zjistíme do příštího vstupu, pojďme dál.
1: Ale mě teda, musím říct, včera jako úplně fascinovalo to, o čem první díl seriálu Ulice byl. Já bych to nazval krizovou komunikací státu skrze seriály.
0: Opravdu, co se tam bylo takového krizového, prosím tě, někomu došlo máslo doma, nebo...
1: Přišel blackout.
0: Ale tak pozor, tak to je pikantní.
1: To je velice pikantní, protože celý ten díl byl o tom, že byl blackout a o tom, že dvě postavy uvízly ve výtahu a jedna potřebovala čůrat. Naštěstí měli petlahé faklíče a tak uřízli hrdlo. Přas, jestli takhle vypadá krizová komunikace státu, tak až to přijde doopravdy.
0: Tak víme, co dělat.
1: Jo, ty tu petku nepotřebuješ.

0: Marshlands a Legendary. Tady je divoký západ a hurá, venku se ochladilo a odstartovala seriálová sezóna. Jestli čekáte nějakou kvalitní tvorbu, tak to jste špatně. Ne teda od nás.
1: My se tady v tomto vstupu budeme bavit o těch nejhorších seriálech. Slíbili jsme taky, že řekneme, jak dlouho už se vysílá Ulice. Je to už 21. sezóna.
0: Neskutečný. Já si pamatuju, když to začínalo. Čímž klidně přiznám, že ještě jako dneska na to koukám, protože to má člověk prostě jako večer puštěný jako kulisu. Jo. Ale nejsem asi úplně ten aktivní divák. Ale včera jsem teda žasnul nad blackoutem v Ulici. To bylo jako něco neuvěřitelného. Ale pokud bychom měli vzít jako úplně asi ty nejhorší seriály, jako takový. Tak to budou asi takový ty jako argentinský a mexický telenovely, ne?
1: Jo, jo, všechno, co vlastně přišlo z té Jižní Ameriky, dostalo se to k nám do našich ještě dávno neplochých televiz a na co koukaly ty naše babičky, to je absolutní dno.
0: Ale mě hrozně baví jako ty názvy, jo. Santa Barbara, Cassandra, Mariana, Královna noci.
1: Stefanie, nový začátek. Ne, pardon, to je z Německa.
0: To byla ta zdravotní sestřička, to asi, si taky pamatuju.
1: Asi jo, no.
0: Bianca, cesta ke štěstí. Já mám trošičku pocit, že tady čtu normálně meničko z Pamely teďko jako.
1: Nebo když si máš objednávat nějakou tajskou masérku, ne? Třeba. Bebu si prosím neskrotnou Luciu.
0: Dejte nám vědět, jestli koukáte na tyhle ty seriály, nebo jste někdy koukali, jako koukali jsme na to asi úplně všichni, někdy, jo, pojďme si to přiznat, netvařme si, že tomu tak jako není, ale co byl za vás úplně ten nejhorší jako brak, co kdy televize dávala, dejte nám vědět, 720 870 237, to je náš WhatsApp, mimochodem proč jako v televizi tyhle ty seriály pořád dokola dávají,
1: ano,
0: tak to vám vysvětlíme už za chvíli.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. A opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh

0: Že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
2: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Bez Pink by to nebylo ono, posloucháte Divoký západ, krásný odpoledne. S váma Hit Radio FM+. A my tady dneska řešíme, dá se říct, seriálovou sezonu, protože včerejškem to odstartovalo, odstartovala Ulice a samozřejmě tenhle seriál nás navede k těm nejhorším seriálům, který vůbec byly natočeny.
1: Ano, píše nám na náš WhatsApp Natka. Největší seriálový brak byla Eliška a Damian. Nedala jsem ani první díl. Chápu, my jsme nedali ani trailer.
0: A to bylo to s tou Emou Smetanou na první?
1: Jo, přesně tak. Píše taky Jana. Každý večer, každý den usedáme s manželem večer k televizi. Nejdřív si dáme Ulici a pak se společně rozčilujeme u zpráv. Už celých 21 let. Pravda je, že nějaký mentální obohacení to není, ale večer už člověk přece nic náročného nechce. Na to máme ty zprávy.
0: No, já si myslím, že právě takový ty seriály, ty nekončící seriály, jsou přesně o tom, že člověk jako sedne k té telce. Potom dní, kdy se na něj všechno valí. A prostě si jenom sedne a čumí na to, že i někdo jiný může mít prostě jako pitomý potíže, když to tak řeknu, víš?
1: Jako, že se stělesníš s nějakou tou postavou, která má prostě nějaký ty trable, říkáš si, jo, ty jo, prožívá tohle, to není lehký.
0: No, je právě nejlepší koukat na trable někoho jiného.
1: Jo, jako cizí neštěstí je nejlepší.
0: Ano,
1: neštěstí.
0: Ano,
1: jako
0: tak
1: tohle to funguje. Je to tak. Mimochodem teda, jako proč ty televize pořád ty seriály jako na nás chrlej, jo? Protože to jeden skončí, nikdo na to nekouká, oni už vyplivnou druhý další, jo? To je na stejný brdo, na to taky nikdo nekouká. Je to kvůli reklamě. Protože právě v rámci seriálů a během těch seriálů se nejlíp prodává reklama.
0: Jako product placement, myslím.
1: Přesně, no, to máš jako ten produkt vyloženě v tom seriálu nějak zakomponovaný, ale ty reklamy, když je ten seriál, tak o to je prej největší zájem mezi těma lidma, který si ty reklamy platí.
0: Jo, jasně, protože v ten moment, kdy přijde ta reklama, tak víš, že konečně přijde něco zajímavého.
1: Hele, takhle, ty seriály dost často za moc nestojí, ale sem tam se stane, že z toho vznikne třeba i nějaká fajn jako seriálová písnička nebo hudba. Jedno z těch případů je Natalia Oreiro.

0: Miley Cyrus, tady je divoký západ Hit Radio FM+. Krásný odpoledne, ještě 20 minut a už máte padla. Nejlepší zpráva dneška, já vím. A nejlepší reklama pro Karlovy Vary, jako lázně, jako město, Jeseník.
1: Jestli asi nevíte, o co jde, tak si dejte teďka rádio pěkně na hlas. Představte si to, je konec prázdnin, vy chcete vyrazit na týden do lázní, užít si tu pohodičku, relaxovat, že jo, prostě nějaký ty léčební kury, no a místo toho koupíte střevní chřipku. Tohle se teďka opravdu stalo, v lázních Jeseník, více než 100 lidí tam najednou mělo žaludeční a stále má žaludeční potíže, který vyvolali jakýsi noroviry, o tom jsem teda jako nikdy neslyšel, ale ty z vás prostě udělají nejrychlejšího sprintera, no, to tak jako je.
0: Počkej, ale jak 100 lidí, tak tyhle ty věci se jako šíří kapenkou, to znamená, ty lidi se nějak museli jako...
1: Společná večeře?
0: No dobře, a tak nechodíš a nepliveš po ostatních, ne?
1: Přijde, no to nemusíš plivat po ostatních, ale představ si, ty jsi jeden identifikovaný, ne? Jako, no. Ty jsi to tam třeba přivez, jo, a jdeš takhle kolem těch švédských stolů a vyprávíš, tak já si dám tohle a tohle a tohle a tohle a teď ty kapenky jsou úplně všude, no a pak to mají všichni ostatní. Ale teď si to vem, 100 lidí najednou, 100 lidí najednou běží na záchod, to... Tam není prostě 100 míst záchodových, že jo? To je problém, který jako nevyřešíš prostě. Žádný lázně, žádný hotel, nikdo, žádná ubytovací kapacita není připravená na takovýhle problém, že najednou 100 lidí najednou bude potřebovat použít záchodovou mísu.
0: Mimochodem, netušíš, jako s čím lidi jezdí do Jeseníku, jako s jakýma problémama? Si říkám, že třeba jako nově by tam mohli léčit obezitu. Potřebuji zhubnout, nejden v Jeseníku, ale 20 kg.
1: Jako párátko se vrátíš, jo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
6: A s jednorožci i dinosaury!
5: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Je 15 hodin na 52 minut, tohle je Taylor Swift. Pro ty z vás, kdo už se těšíte, jak sednete do auta, ale bacha, na cestě z práce domů můžete narazit na velké množství nehod, proto na ně mimořádně koukneme právě teď.
1: Je to tak, aktuální informace přímo od Marka, pokud jste na Klatovsku, jedete trasu Kolinec-Sušice, tak na úrovni Mokrosuk na mostě máme hlášenou nehodu dvou kamionů. Stojí to tam navíc, je to objízdná trasa uzavřených na Ložovských hor, tak počítejte, pokud jste kamionem, že si tam 100% postojíte delší dobu. Další aktuality z dopravy, tak ty si dáme zhruba za nějakých 5 minut, tak buďte dál s náma a mezi tím ještě můžete dát vědět, jak to vypadá na vašich cestách. 720 870 237, to je náš WhatsApp. No a trošku tematicky, Erik Prejc a Call on Me. Krásné odpoledne všem.

0: Benson Boone nesmí chybět, za chvilku je tu 16. hodina, vy posloucháte Hit Radio FM+.
1: A taky nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně na Klatovsku, mezi Kolincem a Sušicí máme hlášenou nehodu u Mokrosu k na mostě. A to nehodu dvou kamionů, aktuálně je to tu neprůjezdné, navíc je tu hlášený silný provoz, protože se jedná o objízdnou trasu na Užovských hor, tak si ideálně úplně vyhněte. Komplikace stále hlásí taky D5 směr Praha 43. kilometr, tady se došetřuje nehoda kolony až na 47. kilometr. Domažlicko, opatrně, pokud pojedete z Domažlic na Gdyni u Smolovského rybníka odbočka na Mrákov, tady se šetří nehoda osobáku s motorkářem a do Mažlice ještě po druhé výjezd ze Všeru na Maxov, tady máme hlášenou taky nehodu. Další informace, tak ty čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
15: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a s nimi Bára Purkártová. Karlovarský kraj jedná s dalším zájemcem o přestavbu keramky v Karlových Varech. Čerpání více než miliardové dotace na rekonstrukci a dostavbu školy prý není v ohrožení. Uvedli to zástupci vedení kraje a správci stavby za 1,5 miliardy korun. Na té bylo zatím od loňského října prostavěno přibližně 80 milionů korun. Dál pokračuje rekonstrukce v objektu bazénu v Plzni na Lochotíně. Pracuje se ve druhém patře, takže třeba posilovna je až do odvolání mimo provoz. Od pondělí pak v omezeném režimu funguje taky malý bazén. A z důvodu revize nejsou teď během letních prázdnin v provozu ani sauny, které by měly fungovat zase od září. Čas letních dovolených zdaleka nekončí. Pokud ještě nemáte zarezervované konkrétní ubytování, zaměřte se při jeho výběru na počet hvězdiček. Nevždy totiž platí, že jejich počet odpovídá skutečné kvalitě hotelu. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
16: Certifikace totiž není povinná a některé hotely si hvězdy určují sami. Pokud ale mají oficiální certifikaci Hotel Stars Union, musí splňovat jednotná evropská kritéria, která platí ve 22 evropských zemích. Ta určují nejen vybavení hotelu, ale také rozsah služeb.
15: Například délku provozu recepce, nabídku stravování anebo pomoc se zavazadly.
17: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
18: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
15: Na západě Čech zítra bude hlavně oblačno nebo polojasno. Stále ještě musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na teploměrech naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Pokračuje úterní divoký západ s Kubou a Davidem.
13: Hit Radio FM+.
0: Přejeme pěkné odpoledne, chvilku po 16. hodině, tady je divoký západ.
1: No a my se teď trošičku vrátíme v čase, tady je Cher Belly.

0: Karen, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus a nezapomeňte, na konci prázdnin budou státní hrady a zámky zdarma, jenom je třeba teda si to zavčasu rezervovat.
1: Jeden z nich bude určitě nejvýše položený hrad, který najdete u nás na západě Čech. Je to hrad Kašperk a ten se teďka pyšní jednou nádhernou kopií. Představ si, jedna paní uháčkovala hrad Kašperk z bavlnky.
0: Počkej. Což je?
1: Je to vlastně model hradu Kašperk, který váží asi 6 kilo, nebo 6,5 kilo dokonce. Jo.
0: Počkej, jak jako uháčkovala?
1: No, představ si, jako znáš babičky háčkovaly, ne?
0: No, prostě. Svetr, šálu.
1: Ano, ano. Tak tady prostě paní dokázala uháčkovat model hradu Kašperk.
0: Ne.
1: Kamaráde, to je neuvěřitelný, jako. Fakt.
0: Hustý.
1: Trvalo jí to 133 dní.
0: Čekal let. To by byla bílá paní.
1: To jo. A spotřebovala na to asi 6,5 kilometru ty bavlnky.
0: Máme to někde jako vyfocený?
1: Hele, ty fotky teďka normálně běhají úplně všude, jako je to...
0: To protože já si nedokážu představit prostě jako model Kašperku z bavlny, jako uštrikovaný, to je jako nějaká ta ratunda, je tam fakt jako prostě uháčkovaná střížka, všechno...
1: Všechny ty věže, všechny hradby, každá ta hláska, všechno to tam je. A teďka to nejlepší, jo, bys jsi řekl, kolik je paní, prosím tě? Jmenuje se Kristýna Novotná. Kolik si myslíš, že jí bude?
0: Tak pokud se jmenuje Kristýna Novotná, tak bych řekl, že jí tolik zase nebude.
1: No normálně bys řekl, že to je prostě nějaká paní.
0: No ne,
1: prostě
0: tak samozřejmě 70. Babička 80 let, že jo, pletou, no.
1: Tak 25 je, kamaráde. A to nám přináší odpověď na to, co se vlastně jako s těma mladejma děje, jo. Všichni si myslejí, co dělají ty mladí, oni nechodí do hospod, nikdy nepijou, sedí doma a háčkují kašperk.
0: Když kež by zase souložili.

0: Je s váma divoký západ Rádia FM+. Díky moc za to, že nás ladíte. Takhle odpoledne za chvilku Avicii nebo Leony. Teď jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Parádní odpoledne, tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále připomínám nehodu dvou kamionů na mostě u Mokrosuk. Je tu neprůjezdná silnice, navíc je to objízdná trasa kvůli uzavřeným na Ožovským horám. Mluvíme tedy o trase Kolinec-Sušice. Tak bacha na to, počítejte se zdržením. D5 směr Praha, tady to stále stojí na 43. kilometru, kde se došetřuje nehoda. Kolony jsou hlášeny až po 47. kilometr. Domažlicko, tak to hlásí teď aktuálně dvě komplikace. Jedna je na trase Domažlicko Dyně u odbočky na Mrákov, se došetřuje nehoda motorkáře s osobákem. Další nehodu pak potkáte na výjezdu ze Všerub, a to ve směru na Maxov. Další komplikace, tak ty nám hlašte na WhatsApp 720 870 237.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna, výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
7: avokádo či mikádo,
6: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
7: šampiony nebo dresy pro šampiony,
6: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
7: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
6: Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v
7: době. Je tu pro vás.
6: Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5.

0: přístroj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a Plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Leony, tady je Hit Radio FM+. Nádherný odpoledne všem, zdravíme západní Čechy.
1: Vypadá to, že lidem v paneláku, na sídlištích a ve větších městech se může začít stejskat po vesnici. Právě teďka totiž jako lidem na těch balkónech dozrávají různý rajčata, taky okurky, cukety ne, ty nikdo nechce samozřejmě. Někdo tam má třeba papriky, někdo tam má chili papričky a někdo třeba slepici. Já jsem dneska jsem šel takhle pěšky do rádia a najednou jako slyším no, to je divný, ne? Prostě to, jako, co to máme, tak se otočím. A normálně asi ve druhém patře takový pediaturní balkón a tam slepice. Normálně kvočná. Takový kokodák prostě.
0: No tak nemusíš pro vajíčka, já nevím, někam do obchodu, máš je rovnou na balkoně, ne?
1: No to ale to mi,
0: jako praktický.
1: To mi nenapadlo, že můžeš mít na balkoně slepici, ne?
0: Tak co by ne?
1: Co dalšího tam můžeš takhle chovat?
0: Já nevím, na kozy asi úplně ne.
1: Prosím vás, kdybyste chtěli vidět, jak vypadá taková chovaná slepice v balkonovém chovu.
0: To je klecovej, za mě je to klecovej, protože tam má pletivo.
1: Jakub už na to kouká, jo, tak mrkněte. Facebook.
0: No ne, Facebook, Hit Radio FM+, dávajte z toho úplně jako jak Jiříkovi vidění.
1: Prostě mrkejte a dejte nám tam vidět, jestli jste někdy na něco podobného narazili a jestli byste si vajíčko o takovýhle slepice dali.
0: Čamba vamba pro vás všechny.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: sorry. No.
1: Na tom se omluvit není vůbec nic špatného. A spousta lidí by se to měla naučit. Tohle je Franc, ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus a my se vracíme k slepici na balkoně.
2: Ano, mít balkon, tak to je základ, to ví každý měšťák. Dneska mi překvapilo, když jsem šel do rádia kousíček, opravdu kousíček od naší práce, jak jsem viděl na malém balkoně, který měl maximálně metr čtvereční, slepici. Tak vidíte, co jsou všechno měšťáci schopní udělat pro domácí vajíčka. Jo?
1: Tak já vím, že to jako za covidu hodně frčelo, že jako lidi si pořizovali přesně jako slepice, že jo, tenkrát na balkóny.
2: No, je tady náš WhatsApp 720 870 237. Díky, že píšete. Martina nám napsala, ahoj. Děda taky na balkoně choval zvířata. Potom, co se přestěhoval z baráku do bytovky, si udělal na balkoně králíkárnu. Jako králíci dobrý na balkoně, ale jak je to potom, když je chceš jako... Víš?
1: Tak máš kuchyň, ne?
2: Vevnitř bys to dělal, jo.
1: No tak králík se klepne za uši jenom.
2: No ale co potom,
1: jo? Ten zbytek.
2: Ten jako, zbytek.
1: Kde to vyvěsíš? No na balkoně.
2: No to do vany. Taky nám píše Pája, ta se teda vrací k té slepici na balkoně kousek od našeho rádia. Ahoj, moc dobře jí znám, je tam od jara do podzimu. Na zimu se vždycky někam ztratí, aby na jaře zase začala snášet.
1: Do polívky.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
9: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: David, tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus a už za chviličku Bára Purkartová a zprávy.
1: No, ta nám poví, že kapři na Vánoce podražejí. Víš proč?
0: Je málo vody.
1: Přesně jsem na suchu. Jich málo. Budete ještě rádi, když potkáte u Kauflandu káč, kde bude voda a nějaký ten kapr.
0: Ano, s nedostatkem vody si i náš humor stává čím dál tím suší.
1: Mimochodem, včera jsem od někoho slyšel, že viděl v rybníku plavat kapra nohama nahoru, tak to mě taky hrozně pomohlo. Nebo vzhůru nohama snad dokonce. Zprávy si dáme za chviličku, tak buďte s náma, teď je tu Niko Santos.

0: Je s váma divoký západ, tohle byla Eva Farná až do posledního tónu. Nejnovější zprávy už za chvilku, předtím koukneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. S došetřováním počítejte na výjezdu ze Všerup na Domažlicku ve směru na Maxov. Osobní auto tady skončilo mimo vozovku. No a připomínám taky komplikace na trase Kolinec-Sušice. Měli jsme hlášenou nehodu dvou kamionů na mostě u Mokrosuk. Je to navíc objízdná trasa kvůli uzavřeným Neožavským horám, tak tady stále ještě počítejte se zdržením a komplikacemi. Jak to tam vypadá aktuálně? Dejte vědět 720 870 237. To je náš WhatsApp.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
5: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
8: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
12: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Cesta s toužimi do Prachomet na Karlovarsku bude pohodlnější. Silnice ve zmíněném asi kilometrovém úseku projde rekonstrukcí. Práce by měly začít během října a vyjdou na skoro 80 milionů korun. Půjde o náročnou stavbu, jejíž součástí bude i výstavba mostu a rekonstrukce stávajícího přes řeku Střelu. Zanedbaná zelená plocha v Plzni na Vinicích našla nové využití. Jde o část lokality na Chmelnicích, kde je nově disk golfové hřiště. Pro veřejnost je přístupné denně a úplně zdarma. Vánoční kapři nejspíš citelně podraží. Důvodem je horko a taky sucho. Hladina rybníků klesá a voda se otepluje. Zároveň v ní ubývá kyslíku. Na některých místech rybáři nemohou čekat na tradiční podzimní výlov a přistupují k předčasnému odlovu. Ryby musí z vody dostat ven dřív, než pro ně budou podmínky kritické. Deblová světová jednička Kateřina Siňaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři je spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Petnem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili 11 ze 16 párů turnaje.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
12: Na zítřejší den předpověď pro západ Čech slibuje oblačno nebo polojasno. Objevit se mají přehánky nebo slabý déšť. Teploty se zítra odpoledne dostanou mezi 22 a 26 stupňů Celsia.
11: Hit Radio FM+.
0: Chviličku po 17. hodině, krásný den, hezký úterý přejeme.
1: Máme pro vás další hity, Linkin Park a taky Ellie Goulding.

0: Linkin Park a tady je divoký západ Hitrády a FM Plus, který ví ovšem, co se u nás na západě Čech šustne.
1: Karlovarská hvězdárna, přátelé, možná jste ani nevěděli, že něco takového existuje. Já třeba jako vůbec, jo? Já jsem nevěděl, že v Karlových Varech je hvězdárna. A teďka, tam bude ta nejmodernější hvězdárna v celé republice, člověče.
0: Hustý. A to jsem ale rád. Jo. Já tomu fandím.
1: Město teďka dá asi 100 milionů korun na to, aby se předělala místní hvězdárna. A vznikne tak moderní centrum astroturistiky. Jsem nevěděl, jo. Astroturistika, že lidi takhle cestují za hvězdama.
0: No tak můžeš, jo. Tak on totiž jako dosavadní pohled do budoucnosti, co se Karlových Varů týče, nebyl úplně pozitivní, jo. Prostě lidi si tam jezdí léčit, že ty kloubní aparáty a tohle to není úplně jako pozitivní pohled do budoucna. Zatímco když takhle vyrazíš za astroturistikou, tak to je docela jako zářená budoucnost.

0: Stars, možná věc, kterou jste dlouho neslyšeli. Posloucháte Hit Radio FM Plus a s váma Divoký západ.
1: Je to asi půl hodiny zpátky, co jsme se tady rozplývali nad tím, že v Plzni nedaleko rádia někdo chová slepice na balkóně. A přišla zpráva od vás, která to celý úplně jako totálně rozbila, protože slepice je fakt kulový. Napsala nám Míša, že jako malá bydlela v Opavě. Tenkrát se tam stavilo sídliště Kateřiny a jistí spoluobčané tenkrát dostali celý panelák a ve druhém patře měli na balkoně koně. Zhruba dva dny. Pak zmizel.
0: Kůň na balkóně.
1: Jako já doufám, že to byl poník jenom, já si nedokážu představit, že bys měl na balkóně koně.
0: No, zase jako dobrý test statiky, víš, co to stavil nějaký dobrý inženýr.
1: To rozhodně, protože v Opavě tenkrát ještě nevěděli, co je to výstuž.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
2: ten nejezdí.
3: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
13: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Kamaráda mi Mine, před náma taky Činasky, mimochodem kapela, která vystřídala hned tři názvy. Věděl bys aspoň jeden?
1: Starý hadry.
0: No, to byl až ten druhej.
1: Tak se jmenovali, ty jo, nevím, to byl až druhý.

0: Druhej?
1: To byl až druhej. Původně se totiž jmenovali Starý Hrady, ale lidi to začali komolit a začali jim říkat Starý Hadry.
0: Aha.
1: Ale... Z toho důvodu se přejmenovali na Činasky a lidi jim teď říkají Čínský liže. Si moc nepomohli, viď?
0: Můj velmi oblíbený song a váš možná taky Můj svět Činasky právě teď posloucháte Hit Radio FM+.
1: Je to trošičku návrat v čase i dneska po 18. Nezapomeňte Hit Radio Classic a to nejlepší od 80. let.

0: Weekend společně s Ariánou Grande, no a za chviličku taky vzpomínka na pubertální léta. Bude tady Skaterboy a Avril Lavigne. Kam
1: vyrazit? Prázdniny už sice končí, ale léto v Prazdroji pokračuje. Zítra můžete dorazit na nádvoří plzeňského Prazdroje, ve středu tam hraje Ketchup, ve čtvrtek zase Ozzy Osbourne Revival. A nejenom hudbou, ale i sportem budou plný západní Čechy. Ve čtvrtek 20. srpna totiž startuje West Bohemia Tour. Tak to jsou 4 dny napínavý cyklistiky v malebných částech plzeňského kraje. Nultá etapa se jede ve Starém Plzeňci, první etapa potom v Rokycanech, dál v Klatovech a celý to končí a vrcholí v Plzni. Podrobnosti ohledně trasy i toho, kde můžete začít fandit, najdete na www.westbohemiatour.com.
0: Tento víkend proběhne na západě Čech Hradozámecká noc, to znamená, můžete večer navštívit naše památky, třeba Bečov nad Teplou a nebo hrad Velštejn, který chystá speciální hranou prohlídku od 7:30 večer. Krom toho v sobotu od 12 vyražte na kolonádu v Mariánkách, bude se tam konat festival vína už tradičně. Ano, do 10 večer se můžete spumprlikovat a to za doprovodu cymbálovky a nebo DJ Dandy.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
5: Profi voda, s tou se nemusíte.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Jsem prosím ty na Hit Radio FM Plus. Čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vás vzali na Šumavu. Právě tam totiž jedna průvodkyně jménem Kristýna Novotná uháčkovala model hradu Kašperk. Trvalo jí to 133 dní, jo, docela dlouhý, a zabralo jí to asi 6,5 kilometru té bavlnky. Pokud se ptáte, kolik tady Kristýně Novotné je, tak vás to asi překvapí, není to žádná babička, ale cca 25letá holka, což je zároveň odpověď na otázku, co sakra dělají ty mladí, když nechodí do hospod. No vidíte, háčkujou Kašper.
0: To je krize totál. No a taky jsme řešili chování slepic na balkoně. David totiž dneska cestou do rády a kousíček tady od rády a viděl normálně na balkoně slepici.
1: Opravdu slepice, ale, prostě.
0: Podle svědectví našich posluchačů, tato slípka na tom balkoně žije zhruba od jara do podzima. Pokud se ptáte, co se s ní stane na podzim, tak vás rozhodně můžeme uklidnit. Zima jí 100% není.
1: Takový to bylo dneska. Co navaří zítřek?
0: Kuře na paprice?
1: Na to jsme zvědaví. Naleďte si nás i ve středu po 15.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, komplikace hlásí D5 na 43. kilometru ve směru na Prahu, si aktuálně postojíte zhruba 10 minut a to kvůli došetřování nehody, stejně tak před nájezdem na Pražský okruh, tady to brzdí taky nehoda. Další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237. Šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
10: tisku.cz.
11: Náplně hned.
12: Isolvest.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
12: Isolvest.
14: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
12: Isolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Isolvest.
14: Tak zavolejte ještě dnes.
13: isol@vest.cz.
15: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
16: V Dobřanech se žije dobře.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Blánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
18: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
17: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
19: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
17: Kraje noci, na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne, pak místy polojasná obloha. V severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
5: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2:08. Hezké úterý vám přeje Leona Děnděši, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

tohle Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

0: vám hrajeme 80-ky, 90-ky, milénium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sexbombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo? Tak za chvilku tahle skvělá muzika.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
7: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci, jásají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas, Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí Užinkov a v plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu. A od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adámku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč. Ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Bláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě? To si dáme, jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
2: It's Hozier.
3: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea, a ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle Bell Book a Candle?

večer s vámi Lea a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po prvních tónech. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle všechno pro vás má, protože tohle jsou

0: Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio FM Plus. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Dizolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
9: Dizolvest.
10: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
9: Izolvest.
8: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
9: Izolvest.
10: Tak zavolejte ještě dnes.
8: izol@vest.cz.
11: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
12: Pyžámko s jednorožcema.
11: Máme.
12: Bundu a sovčelky s kočičkama.
11: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
12: Tepláčky, tyhle mám děravý.
11: Máme tyhle s dvojitými koleny.
12: A hlavně méně.
11: Neboj, máš ho už v batůšku.
12: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
11: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.

Hitradio Classic s vámi úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavej. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlistu ještě Garetha Gatese, Miláčka začátku nového tisíciletí. Takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: Úterý večer, téměř hodinka za námi, dvě stále před námi, osmdesátky, devadesátky, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáme.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci. 21.8. Rituál. A 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás Městský obvod Plzeň 4.

minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkini a taky Ace of Base právě teď.

0: Už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích? Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio FM+. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.

No a teď by to chtělo trošku nějakého toho girl bandu, takové té popové energie, tak co takhle Atomic Kitten? Holky, které na začátku milénia uměly udělat hit, který se vám zavrtá do hlavy, text jste se naučili, aniž byste se ho někdy učit vlastně museli, jenom jste to tak odposlouchali. Takže prostě to jsou takový ty hity, kterých se nikdy nezbavíte, těch melodií, těch slov, takže jestli máte náladu na trochu nostalgie, popu a pořádné dávky dobré energie, tak Atomic Kitten jsou přesně to pravý

0: Čas je neúprosný, za několik málo minut tady bude 21. hodina. Tak já vám, přátelé, kamarádi, přeju krásnou dobrou noc. Dneska se nám bude dobře spinkat, protože je konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno stáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
5: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Hit Radio.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. mss.plzeň.eu

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.

0: místě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio FM+.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+. Shine bright like a diamond.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.